0: ist auch scheißegal oder vielleicht auch nicht. Ach, was weiß ich.
1: Hej, vůbec jsem vítáte k nám. Můj berlínský druh, hej, že vosom lid, nejs můj rauhaj. Ok, dvě cí, vůzáča, ale nekak, já to šlo tříšivo, a musím pon, Jakub jsou nás prašoval, musím pon šipreli. Nekš mu můj jo, a vyzo, nekš se vůj jo, nekš mi myši, jo, roma, že je to totál fajn. Dajte si lůbit, můj nekůj dopad.